mnohokrát při návštěvě toho města, dokonce i sboru ve Štramberku, tak jen tak z legrace se ptám, prosím vás, mohli byste mi dát recept na štramberské uši? Představte si, že ten recept nedá nikdo. Každý si to chrání. Peče se to v domácnostech. Mnozí mají rodinný recept a ten rodinný recept uchovávají v největší tajnosti. Určitě i u nás je mnoho výrobků, které jsou chráněné a nikdo neprozradí recept. Cílem těchto opatření je ochrana před napodobením, před zneužitím tohoto tajemství. Možná štramberští si myslí, že začnu péct štramberské uši a prodávat je tady v naší krajině, ale to je omyl. Nicméně recept nemáme. Apoštol Pavel si počíná ale jinak. Slova nechtěl bych vás nechat v nevědomosti nejsou v Biblii pouze na tomto místě. Čteme je i v prvním listu Korinským 10.1. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem. Při pohledu na praotce procházející rudé moře, chci vám, bratři, připomenout. Nechci vás nechat v nevědomosti. 2. Korinským 1.8. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, ať jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. V souvislosti s příběhy, s vlastními příběhy apoštola Pavla a zkouškami. A také v 1. listu Tesalonickým 4.13. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Toto jsou slova v souvislosti se smrti věřících lidí a samozřejmě z logicky vyplývající otázkou, co se s nimi stalo. Pavel měl vždycky snahu, aby to, co poznal o Pánu Bohu, si nenechal pro sebe, ale aby to sdělil dalším věřícím lidem. Není to úžasné? Je to pro nás povzbuzení. Co víme o Pánu Bohu? Co jsme se naučili? Co jsme přijali? Co jsme slyšeli za mnoha a mnoha léta? Co sami studujeme doma, když otevíráte Boží slovo? Pavel povzbuzuje Korinské, já vás nechci nechat nevědomosti, ale chci, abyste to předali dál. Má to smysl, má to význam a dokonce nám to Pán Ježíš nařizuje. To není něco, se mi zdá, asi, nebo bych měl. Nebo to zkusím a pak zase od toho odejdu. To ne. Apoštol Pavel je pro nás příkladem věrnosti, věrného služebníka. Ve Skutcích 20.20 při setkání Pavla v Milétu se staršími z Efezu Pavel řekl toto, víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu? Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. Nic jsem vám nezamlčel. Nic. Nic nezamlčme ve svých rodinách. O Pánu Bohu. Nic nezamlčme mezi svými blízkými, o Pánu Bohu. To je obrovský úkol pro každého z nás. Tím se tedy zásadně liší církev Kristova
od všech ostatních lidských náboženských společností, kde se v naprosté většině to jádro víry před obyčejnými lidmi utajuje. Je to něco, co je pouze pro vyvolené zasvěcence. Kristus a jeho učedníci měli naopak snahu vše, co je možno, předat dalším, aby lidé vyrůstali do podoby Kristovy. Není to jednoduchá záležitost. Nikdy to nebyla jednoduchá záležitost. Ale Kristus přece zaslibuje, že je s námi. Tak buď Kristu věřím, buď to beru vážně, anebo ne. Díky Pánu Bohu za to, že je čas, abychom si to každý den znovu a znovu mohli uvědomovat. Apoštol Pavel právě ve 12. a 14. kapitole hovoří o duchovních darech, o jejich původu, rozdělení, účelu a významu. Pán Bůh dává církvi dary, ale je třeba vědět, proč je dává a k čemu mají sloužit. Jinak hrozí nebezpečí, že s nimi nebudeme správně zacházet. Musíme sledovat velice pečlivě, co nám Pán Bůh nechal ve svém slově napsat o těchto svých darech. 1. list Korinským 12.3. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet, a že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jeden pastor vyprávěl následující historku ze svého života. Jako mládežník se zúčastnil jednoho tábora v době, kdy začaly růst houby. Při pohledu na košíky plné hub se v něm probudila houbařská vášeň. Tak se zaradoval, když uviděl krásnou houbu s hnědým kloboučkem s krásnou pevnou nohou. Nesil ji jako poklad. Ale jen do chvíle, kdy se druzí na ní podívali ze spodu a řekli mu, že tato houba s mírně narůžovělými plodnicemi sice není jedovatá, ale je úžasně hořká a že dovede zničit celý pokrm. Není houba jako houba. Jak je důležité znát všechny rozlišovací znaky. Jinak můžeme jíst muchomurku zelenou v domění, že jíme žampion, nebo muchomurku tygrovanou v domění, že jíme bedlu jedlou. O něco podobného šlo i apoštolu Pavlovi. Když chtěl vysvětlit Korinským, kteří byli posedlí vášní po duchovních darech, že není dar jako dar a že jsou rozdíly, na které je třeba dát pozor, nemáme-li místo požehnání sklidit hořkost a bolest. Základním rozlišovacím znakem, zda se jedná o duchovní dary, které máme před očima a jsou skutečně od Pána Boha, a ne od Satana, který nabízí nejrůznější napodobeniny duchovních darů, je vztah k osobě Pána Ježíše Krista. Vztah k osobě Pána Ježíše Krista. Duch Svatý, který udílí duchovní dary, je totiž kristocentrický. Ježíš Kristus je nejdůležitější. V Janově evangeliu 16. kapitole od 13. verše můžeme číst. Jakmile však přijde on, duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Duch Svatý nás vede k oslavě Krista. Nejde jen o to, že člověk může pouze v Duchu Svatém vyslovit slova Ježíš je Pán, jako nějakou formulku, ale jde o to, aby to bylo v životě člověka, který je veden Duchem Svatým, také vidět, že Ježíš je Pánem jeho život. A poznat to je v těch nejobyčejnějších chvílích. V těch, kdyby člověk řekl, to snad není ani duchovní. V těch nejobyčejnějších chvílích,
nejobyčejnejších setkáních, nejobyčejnejších rozhovorech. Tam je poznat, čím a kým je pro nás Ježíš Kristus a jeho osoba. Nejobyčejnějších rozhovorech, tam je poznat, čím a kým je pro nás Ježíš Kristus a jeho osoba. Dbejme na to,

a stále zápasíme. Prvním listu Korinským ve 12. kapitole, verš 4 a 6, Pavel pokračuje, jsou rozdílné obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž pán a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Církev Ježíše Krista je úžasná právě v tom, co Pavel právě vyjádřil v těchto třech verších. Není to nějaký jednoduchý schémat nebo nějaký vzorec, ale ta rozdílnost a přitom člověk ve všem může vidět za vším jediného architekta. Stejně jako ve všem, co Pán Bůh stvořil. Asi není výstižnějšího obrazu pro církev, než který apoštol Pavel použil v dalším textu, a je to obraz lidského těla. Celé naše tělo, celé lidské tělo je obrovským zázrakem. Jsou zde různé orgány, které se liší vzhledem, posláním, funkcí a přece dohromady tvoří nádherný celek. Pokud jsou všechny v pořádku, tělo je krásné, zdravé, pokud některé chybí nebo nefungují, tak se vyskytne problém a musíme hledat pomoc. Jsou tedy rozdílná obdarování, píše apoštol Pavel. Duch svatý rozděluje tyto dary tak, jak on sám uzná za potřebné. Jak je to optimální proto, aby církev mohla plnit své poslání. Mohli bychom to chápat jako schopnosti. Jak je to dobré, že jsou zde lidé, kteří mohou vynášet hluboké duchovní pravdy. Ale také jsou tady ti, kteří dovedou vyslechnout. Vyslechnout ty, kteří potřebují sdělit svůj problém. Jak je dobré, že jsou zde lidé, kteří dovedou mít v pravý okamžik víru a podržet ty, kteří mají problémy. A jsou zde také ti, kteří rozpoznají, co je z Pána Boha a co není z Pána Boha. Ten soupis darů dává Boží duch. Není to soupis úplný, v jiných listech jsou uvedeny další dary ducha, když půjdeme dál za malý okamžik. Ale je důležité, že je to Duch svatý, který určuje, které dary jsou právě třeba a ty dává. Není důležité, co si přejeme my, co my chceme. Boží duch tady není na naše lusknutí. My nejsme pány. Mnohdy to tak vypadá a viděl jsem i mnoha setkání, která nařizovala Duchu svatému, aby vykonal to nebo ono. Tak potom máme rozdílné Bible. Protože tady o nařizování Duchu svatému není nic. Já jsem četl na počátku, to všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, a teď tam jsou tři slova, jak sám chce. Jak sám chce. Existuje vedle toho také i obrovská škála služeb, které Pán pro nás připravuje. My nemůžeme všichni dělat všechno. Ale když se vrátíme k obrazu lidského těla, zjistíme, že je zde nepřeberné množství nejrůznějších funkcí. Kostra, svaly, orgány a vše řídí nervový systém. Každý má jinou funkci. Stejně je to i v církvi. Pán Bůh má pro každého připravenou určitou službu. A tyto služby mohou a jsou naprosto rozdílné, a jsou rozdílné. Nejsme všichni stejní. Ale Pán Bůh si použije toho, kdo mu důvěřuje. Nepoužije si toho, kdo se vymlouvá. Kdo říká, nemohu, neumím, nechci.

0: dost míst je v církvi Pána Ježíše Krista. Nemusíme závidět jiným jejich službu. Konejme tu svou službu věrně. I když je to služba nepatrná nebo přehlížená, ale právě tyto bývají velice důležité a to se pozná nejlépe, když tato služba z nějakého důvodu vypadne. Pak je tady třetí složka a to je působení moci. Zatím stojí Pán Bůh. Co by byly platné i ty nejúžasnější dary, i ty dokonalé propracované služby, kdyby za nimi nestála Boží moc? Boží moc se projevuje různě. Někdy jemně, takže člověk je uchvácen Boží láskou, a někdy i tak, že Pán Bůh musí zasáhnout i tvrdším způsobem, abychom si uvědomili, že to, co se děje, není náhodou. Pavel pokračuje dál ve 12. kapitole 1. Korinským 7. verš. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Nikdo v církvi Ježíše Krista není zbytečný. Každý má připravený úkol, který má splnit. Duch svatý má pro nás úkol, který je ušitý na míru. Nemusíme se trápit, opakuji, že nejsme jako ostatní. Máme všechno v pravý čas a správně. A sloužit Kristu, to není jednorázová záležitost. A nebo sloužit Kristu, to neděláme proto, aby nás chválili lidé. Ani Krista lidé nechválili. Ani Kristu mnozí neklepali na ramena a říkali, výborně, na to jsme čekali, to jsme potřebovali, aby takový přišel a řekl nám pravdu. Ne. Mnozí před ním utíkali, mnozí se smáli. Dokonce řekli, teď ne, někdy jindy. A v konečné fázi na něj plivali, byli ho a přibyli na kříž. Pamatuj, že nejsi církvi zbytečný. Služba není jednorázovou záležitostí. To je služba Pánu Bohu. Jde rovněž o účel duchovních darů, proč zde vůbec jsou? Apoštol Pavel to píše zcela jednoznačně. Duchovní dary dává Duch svatý ke společnému růstu. Jsou to dary ke službě druhým. Nikdy ne k tomu, abychom se jimi chlubili nebo jimi poměřovali svou duchovní úroveň a říkali, jak já jsem dobrý. A potom ve 12. kapitole od 8. do 10. verše můžeme číst. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To není zase jediný seznam darů. Mohli bychom rozebírat jednotlivé dary, co znamenají, jaký mají význam, ale důležitější je otázka, proč Duch svatý tyto dary rozdává. Je to proto, aby církev mohla zde na zemi plnit své poslání. Abychom nestratili chuť. Abychom nestratili ze zřetele, proč jsme vůbec tady. Dary jsou tu proto, abychom jimi sloužili. Ne proto, abychom je využívali pro sebe, nebo dokonce proto, abychom se chlubili a upoutávali mi pozornost pouze na sebe. A tak zbývá dodat jediné. Kež nám i našemu zboru dá Pán Bůh milost, abychom to, co nám svěřil, využívali ve vší tichosti a pokoře ke službě jiným, aby měli užitek a prospěch jiní lidé. Pán Bůh nás má tady. K každého z nás. A jednou přijde čas, kdy se budeme Pánu Bohu zodpovídat. Říkám to zcela otevřeně, proto, abychom potom nebyli překvapeni. Abychom potom jednou Pánu Bohu nemuseli říct, ale já jsem to nevěděl, že se budu zodpovídat za to, že jsem měl za úkol něco ve sboru. Já jsem to netušil. Já jsem to nevěděl, že jsem přijal nějaký úkol a ten úkol jsem úplně vypustil. Říkám to zcela otevřeně a zcela vážně, se vší odpovědností. A proto prosíme o milost, kterou potřebujeme znovu všichni, abychom si uvědomili, proč Pán Bůh nás povolal, do čeho nás postavil a jaké dary dává Duch Svatý. Proto jsme zde. Nezakopávejme hřivny, které nám svěřil, ale využijme jej. 1. Korinským 12.11. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Jak sám chce. Díky vám všem, kteří se modlíte, kteří pamatujete na náš sbor, na služebníky, na každého z nás a vyprošujete požehnání. Díky vám, kteří rozličným způsobem využíváte dar, který vám Pán Bůh daroval. Pokračujte a stále mysleme na to, že dary dává Duch Svatý a uděluje každému, jak sám chce. On není náš sluha. A my nejsme jeho pány. Služebníci jsme my. Zůstaňme věrnými služebníky. Radujme se z toho, co máme, co Pán Bůh připravil, co připravuje. Radujme se z toho, že Ježíš Kristus žije, že Ježíš Kristus je přítomen, že Ježíš Kristus mění naše životy, že nás chrání a že nás vede. A že nás dovede do cíle, až přijde správný čas. Kéž je trojedinému Bohu i z dnešní chvíle čest i sláva. A také, abychom zůstali věrni jako sbor až do cíle. Pán Bůh nám všem bohatě požehnej. Amen.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúžil Jiří Kaleta.

Hospodin. Jdi ke všem národům, vdovám a sirotkům, kde cestu k Bohu neznají. I jim chce spásu dát, i je chce požehnat,

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Boha.

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

0: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.
1: Ježíš pristoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání.

Boží syn všem hříšníkům na kříži vrátil máň. Rozehrál ledy svou

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Jsme-li živi duchem, pak také duchem choďme. Galatským 5.25. Zde máme velice jednoduchý příkaz od apoštola Pavla. Otevřeně nám říká, jestliže v tobě žije Duch Svatý, ať úplně ovládá tvůj život. My všichni máme být vedení duchem. Duch Svatý byl poslán, aby byl naším věrným, spolehlivým, neomylným průvodcem. A on setrvává v každém, kdo vyzná Krista jako Pána a Spasitele. Duch Svatý si nárokuje naše těla jako svůj příbytek. Jeho vládnoucí sídlo je v našich srdcích. Většina křesťanů nemá problémy akceptovat, že nás Duch Svatý vede k Ježíši. A nemáme žádný problém věřit, že duch v nás neustále pracuje, v každém okamžiku. Většina z nás k němu volala nesčetněkrát pro útěchu v časech naší krize. Vzdáváme Duchu Svatému úctu, kážeme o něm, vyučujeme o jeho darech a ovoci. Modlíme se k němu, hledáme ho, úpěnlivě ho žádáme, aby roztrhnul nebesa a vzbudil svou církev. A mnozí křesťané zažili skutečnou manifestaci ducha. Ale zdá se, že víme velice málo o tom, co to znamená chodit v duchu. Kdybych se vás měl zeptat, co to znamená chodit v duchu, dovedli byste popsat, co to je? Dovedli byste to jasně vysvětlit komukoliv, kdo by se zeptal? Pochopení této věci o chození v duchu by mohlo mnohé vysvobodit ze zmatků, svárů, úzkostí, obtíží, kolísavosti, nerozhodnosti, dokonce od žádosti těla. Tak co je touto pravdou? Pavel to shrnul jasně. Jsme-li živí duchem, pak také duchem choďme. Existují pouze dva způsoby pro chození křesťanů. V těle nebo v duchu. Tělo má svou vlastní umíněnou vůli a chová se, jak se mu líbí. Dělá si, co chce. A potom žádá Boha, aby této volbě požehnal. Povstane a řekne, Pán mi dal zdravou mysl a já si mohu rozumně vybrat. Nemusím na něj čekat, aby mi dával instrukce. Bůh pomáhá těm, kdo si sami pomohou. Ale v chození v duchu je přesný opak. My vydáváme svou vůli Duchu Svatému a důvěřujeme mu, že nám jeho tichý, slabý hlas ukáže ve všech věcech cestu. Skutečně, Duch Svatý byl poslán, aby v našich životech ustanovil dokonalou Kristovu vládu. Bible nám říká, kroky člověka spravedlivého od Hospodina spravování bývají. Žalm 37.23. A Duch Svatý dává tyto instrukce. Touží vést a řídit každý náš pohyb. Jednoduše řečeno, máme chodit v úplném podřízení se Duchu Svatému. Zrovna tak, jako Kristus chodil v neustálé, absolutní poslušnosti Otci. Ježíš potvrzuje, Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Neboť cokoliv dělá On, to podobně dělá i Syn. Jan 5.19. Já nemohu dělat nic sám od sebe. Jak slyším, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal, Otcovu. Sestoupil jsem totiž z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Já žiji skrze Otce. Jak si jen můžeme myslet, že nemusíme být ve všech věcech závislí na Otci, když Kristus sám řekl, že On byl? Máme jako milovníci a následovníci Ježíše odvahu si myslet, že můžeme dělat to, co náš Spasitel a Pán nemohl dělat? Ježíš očekával na Otce,
vždycky usiloval o to, aby měl Boží mysl. Budeme-li poctiví a čestní, uznáme, že nebe je často posledním místem, ke kterému se obracíme, když potřebujeme vedení. Nejčastěji utíkáme k poradcům nebo trávíme hodiny na telefonu s přáteli a žádáme radu. Co myslíš? Je to dobrý nápad, abych šel tímto směrem? Myslíš, že bych to mohl dělat? Je smutné, že k Duchu Svatému jdeme jako k poslední instanci, pokud k němu vůbec jdeme. V 9. kapitole Numeri čteme o oblaku, který sestupoval dolů a přikrýval stánek úmluvy na poušti. Tento oblak představoval Boží neustálou přítomnost se svým lidem. A nám dnes tento oblak slouží jako model práce Ducha Svatého v našich životech. V noci se z oblaku, který se vznášel nad stánkem úmluvy na poušti, stál ohnivý sloup, teple zářil na temném místě. Tak bývalo ustavičně, oblak přikrýval jej ve dne, záře pak ohnivá v noci. Numeri 9.16. Děti Izraele tento nadpřirozený oblak vždy následovali, ať je vedl kamkoliv a jakkoliv. Když se zvednul nad stánkem, sebrali svých 5 švestek a následovali ho. A kdekoliv se zastavil, lidé se také zastavili a postavili své stany. Pohnuli se nebo zůstávali podle jeho jasného pokynu. K rozkazu Hospodinovu hýbali se synové izraelští a k rozkazu Hospodinovu kladli se. Po všechny dny, dokud zůstával oblak nad příbytkem, i oni leželi. Když pak byl oblak nad příbytkem po mnohé dny, tedy drželi synové izraelští stráž Hospodinovu a netáhli odtud. Izraelci si dávali pozor, aby se pohnuli jen tehdy, když se pohnul oblak, neboť věděli, že to bylo Bohem ustanovené vedení. Mohl se hýbat každý den nebo každý týden a pak se po mnoho měsíců v kuse zase nepohnul. Přesto ve dne i v noci se lidé vždy pohybovali tak, jak jim nařizoval. Buď, že za 2 dny, aneb za měsíc, aneb za rok zůstával oblak nad příbytkem. Zůstávaje nad ním, synové izraelští také leželi a nehnuli se. Když pak on vznášel se, též i oni táhli. K rozkazu Hospodinovu kladli se a k rozkazu Hospodinovu hýbali se. Stráž Hospodinovu držíce se podle rozkazu jeho skrze Mojžíše. 9:22-23. Ten starozákonní oblak byl nakonec vyzdvižen do nebe, ale o staletí později sestoupil z nebe jiný oblak. V horní místnosti v Jeruzalémě. Duch svatý. Stejný duch, který se vznášel nad stánkem úmluvy na poušti. Sestoupil a vznášel se nad nějakými 120 uctívači, kteří se shromáždili v horní místnosti po Ježíšově smrti. A tento oblak přišel navíc dolů přímo do místnosti, kde lidé seděli, a usadil se na hlavách lidí jako rozdělené jazyky ohně. Řecké slovo pro rozdělené znamená pečlivě rozdělené. Stručně řečeno, tento oblak ohně se rozpadnul a usadil se na každém člověku v horní místnosti. Potom plameny naplnily lidská těla. V tu chvíli byli Ježíšovi následovníci v duchu. Duch svatý žil v nich. Ale jedna věc je mít Ducha svatého, který přebývá v tobě, a něco jiného úplně žít v totální poslušnosti Duchu svatému. Můžeš být naplněn Duchem svatým, ale to neznamená, že chodíš v poslušnosti jeho vedení a necháváš se jim řídit. My, kteří milujeme Ježíše dnes, máme také oblak, který následujeme. Můžeme být naplněni Duchem svatým, modlíme se a zpíváme v duchu nebo zažíváme manifestace ducha.
ale ještě se musíme zavázat, že od něho budeme přijímat pokyny. Jestliže ve všech věcech nebudeme čekat na jeho pokyn, tak zkrátka nechodíme v duchu. Pavlova instrukce tento rozdíl objasňuje. Jsme-li živí duchem, pak také duchem choďme. Žádal jsem pána, aby mi odhalil význam Pavlovy fráze. Pak také duchem choďme. Když jsem k tomuto tématu přistupoval, modlil jsem se, pane, učiň to pro mě jasné a srozumitelné. Zde je to, co mi, jak věřím, Duch svatý odpověděl. Zlatý klíč k porozumění našeho chození v duchu není složitý. Nevyžaduje žádné teologické vzdělání. Vlastně je tak jednoduchý, že ho většina z nás nevidí. Ale jestliže dokážeme tuto pravdu uchopit, můžeme vstoupit do života, který je osvobozený od úzkosti, plný spolehlivého vedení a vyznačující se dokonalým pokojem. Duch svatý mi vštípil tato tři obyčejná slova. Jen řekni ano. Jakmile tato fráze vybleskla v mém vědomí, odpověděl jsem, pane, tohle je opravdu jednoduché, ale co to znamená? Všechno se to vrací k verši, který Pavel napsal Galackým. Apoštol směle řekl, všechna boží zaslíbení jsou v něm ano a skrze něj amen ke slávě Bohu skrze nás. Dle Pavla začíná chození v duchu, když dáme přesvědčivé, rozhodné, božské ano ke všem božím zaslíbením. Znamená to mít neochvějnou jistotu, že pán dodrží každé zaslíbení, které nám ve své knize dal. Říkáš tím, otče, četl jsem tvá zaslíbení a říkám ano na všechna z nich. Věřím slovu, které jsi mi dal. Uvažuji o Jakubově napomenutí. Ať však žádá ve víře a nijak nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je podobný mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať se takový člověk nedomnívá, že od pána něco dostane. Jakub 1:6-7. Teď víme, co to je božské ano. Takže, co Pavel míní tím amen ve stejném verši? Slovo samo znamená doslova. Budiš, můžeš tomu věřit. V kontextu této pasáže znamená amen říci věřím tvému slovu pro mě, pane, ať se tak stane v mém životě. Uvažuj o těchto zaslíbeních, která nám Bůh dal a přezkoumej, jestli je tvoje odpověď na ně ano a amen. Za prvé, Hospodin tě ustanovil, zapečetil, naplnil a pomazal Duchem svatým. Ten, kdo nás s vámi utvrzuje v Kristu a pomazal nás, je Bůh, který nás také označil a dal do našich srdcí záruku ducha. 2. Korinským 1:21-22. Nemůžeš chodit v duchu, dokud neuvěříš, že jsi naplněný duchem. A skutečnost je, že Duch svatý je stále s námi, i když upadneme do hříchu. Vlastně ho potřebujeme stejně tak, když jsme udělali chybu, jako když jednáme dobře. Ptám se tě, jsou jeho zaslíbení v této pasáži stále ano a amen? Neexistuje žádná možnost nějakého možná snad ve tvé mysli? Jestliže jsou všechna zaslíbení ano a amen, pak musí být také v našich životech. Musíme učinit rozhodnutí. Ano, Duch svatý žije ve mně. Jsem jeho svatým chrámem. A proto nezáleží na tom, jak se mohu ze dne na den cítit. Duch svatý na mě přišel, naplnil mě a pomazal mě. Za druhé, Ježíš slíbil, že Duch svatý s vámi zůstane na věky. Ten duch pravdy. Ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
Jan 14, 16 až 17. Krátce. Duch svatý plní naše mysli pravdou a vede nás pravdou. Takže dal si božské ano tomuto zaslíbení? Můžeš říci amen, pane, ať se tak stane v mém životě? Za třetí. Ježíš zaslíbil, že Duch svatý bude vnitřním hlasem, který nás povede, aby oslavil Ježíše v nás a ukázal nám věci, které přijdou. Až však přijde On, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Bude vám oznamovat i věci, které mají přijít. Stále ještě se nemůžeš rozhodnout, jestli takové veliké zaslíbení může být pravda? Zdá se ti to prostě příliš dobré, že chce Duch svatý vést každý krok tvého života? Nebo můžeš říci, ano pane, ať se tak stane? Za čtvrté, Bůh slíbil, že povede všechny tvé cesty. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati a on spravovati bude stezky tvé. Za čtvrté, Bůh slíbil, že povede všechny tvé cesty. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati a on spravovati bude stezky tvé. Přísloví 3:6. Akceptuješ toto řízení tvých příchodů?

a ne jiný hlas? Ze všeho nejdřív Duch Svatý nemůže a nebude vládnout žádnému věřícímu, který není plně vydán jeho vůli. Duch Svatý mluví k těm, kdo jsou připraveni uposlechnout jeho hlas. A ještě něco jiného mě zajímalo, když jsem přemýšlel, že se pustím do tohoto obrovského tématu chození v duchu. Jestliže toto chození zahrnuje úplnou jistotu ve slyšení jeho hlasu a jeho vedení, jak jsme ochráněni před oklamáním? Jak můžeme vědět, že slyšíme hlas Ducha Svatého a ne svůj vlastní nebo ďáblův? Jsem přesvědčen, že většina křesťanů má kvůli špatným zkušenostem v minulosti pochybnosti o naslouchání duchu. Říkají si, jak mohu vědět, že ke mně tentokrát mluví Duch Svatý? Posledně jsem si myslel, že ho slyším jasně, ale ukázalo se, že to vůbec není on. Cítil jsem se podvedený. Jiní se s bizarním ušklíbnutím odvracejí od těch, kdo říkají, Bůh mi řekl. Tato závažná věc od nás vyžaduje další rozhodné amen k důvěřování Božímu zaslíbení ochrany. Pavel vyzdvihuje a zdůrazňuje, že taková důvěra vyžaduje skutek víry. Nade všechno si pak vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Efeským 6.16. Toto je zaslíbení od Hospodina, že nás zaštítí před klamem a chybou. Satanův hlas na nás neustále pokřikuje všechna možná obvinění. A jediný způsob, jak odrazit tyto ohnivé šípy, je uchýlit se k zaslíbení, které nám Bůh dal, že žádná zbraň vyrobená proti nám se nesetká se zdarem. Satanovi zbraně zahrnují odsouzení a lži. A Duch Svatý je věrný, aby nám je všechny odhalil. Hlas nepřítele na nás bude naléhat, abychom jednali impulzivně, bez ověření, zda to odpovídá Božímu slovu. Ale každé slovo Ducha Svatého bude potvrzeno Biblií. Tím se dostáváme ke hlasu našeho těla. Podobně jako nepřítel našich duší, i tělo se dožaduje slyšení. Vždy nám vnutí, že je to v pořádku, když čas od času uspokojíme jeho touhy, že všechno, co potřebujeme, je přítel, který s námi souhlasí a Bůh, že našemu rozhodnutí požehná. Avšak Bůh nám tu poskytuje další veliké a drahocenné zaslíbení. Písmo říká, že duch bojuje v nás proti všemu, co je z těla. Vždyť žádost těla je oproti duchu a žádost ducha oproti tělu. Ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Galackým 5.17. Pavel nám říká, že boj proti tělu není náš. My ho nevedeme. Jedině Duch Svatý může umrtvit naše tělo. Hlas Ducha Svatého na nás bude naléhat, abychom vzali jeho slovo na modlitby a také ho potvrzovali v Božím slově. Byla nám dána všechna zaslíbení ochrany pro každou situaci, ať je jakákoliv. A jsou nám k dispozici v každém konfliktu, který se vyskytne. Bez ohledu na to, jak je malý nebo velký. Kdykoliv tělo nebo ďábel přijde jako povodeň, Duch Svatý je věrný, aby povstal a útok zlikvidoval, pokud mu budeme důvěřovat. Dnes dělá celá generace křesťanů rozhodnutí, aniž by je konzultovala nebo se radila s Duchem Svatým. Mnozí věřící jednají ze strachu nebo zoufalství, bez víry v Boží zaslíbení. Zkrátka se podle svého rozhodnou, co udělají. Svá rozhodnutí zakládají na tom, co je podle nich nejlepší. Jaký to má pro takové věřící výsledek? Co se stane, když Boží služebníci

jednají mimo úplnou vládu Ducha Svatého, když vymýšlejí své vlastní plány, odmítají uznávat vedení a pokyny Ducha Svatého, píchají do duchovního vosího hnízda, což jim nepřináší pokoj, ale zármutek, strach, bolest a zmatek. Mnohokrát jsem nenaslouchal hlasu Ducha Svatého. Vlastně bych mohl napsat knihu o všech těch časech, kdy jsem utíkal pryč a dělal věci po svém. Řídil se svým rozumem, šel svým směrem. A vždycky to dopadlo strašně špatně. Ale za ty roky jsem se naučil naslouchat tichému, slabému hlasu Ducha Svatého. A rozhodnul jsem se říkat ano a amen jeho absolutní vládě v mém životě. Vím, že mě povede do veškeré pravdy, že mě doprovodí tam, kam chce, abych šel, a že mi ukáže věci, které mají přijít a o kterých chce, abych je věděl. Ano, mohu dosvědčit, že takový život je možný. A jak mě to naučil, já pouze řeknu ano. A ty?

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.